92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 23. června. Tento den roku 1965 se narodil kytarista britské skupiny Oasis Paul Bonehead Arthurs. Skupinu opustil v roce 1999. Dalším slavným, který přišel na svět 23. 6. je Anthony Costa, jeden z členů britské chlapecké kapely Blue. Spatřil světlo světa tento den roku 1981. V roce 1784 se v Americe uskutečnil první let balónem. Roku 1860 vznikla tento den americká tajná služba. Psal se rok 1938, když v Marylandu na Floridě otevírali první veřejnosti přístupné akvárium. Po 11 letech prvních 12 žen doktorek promovalo na Harvardu. 23. 6. 1955 si odbyl premiéru film ze studií Walta Disneye, Lady a Tramp. Jiný snímek, Batman, zažil první promítání na den přesně po dalších 34 letech. Roku 1985 pohřbilo letadlo letecké společnosti Air India ve svých troskách 329 cestujících.
2: Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 6 hodin máme přesně teď.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Bude krásně letní počasí, bude polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno, večer se začne zase vyjasňovat. Odpolední teplota maximální 29 stupňů Celsia. Tak, teď už sundáme pyžamo a frčíme

0: 6 hodin, 7 minut, Pyžamo je tady, to je písnička skupiny Potok, z Pyžamo používáte, nebo vůbec nic. Pyžamo, když se podíváme do minulosti, kdy se začalo poprvé nosit, tak nemá jednoho konkrétního autora, ale ví se, odkud přišlo. Vzešlo z tradičního orientálního oděvu a do Evropy ho přivezli britští kolonizátoři, to bylo někdy v průběhu 19. století z Indie a z Perzie. A v Indii a v Perzii se volné kalhoty se stahovací šňůrkou nosily jako normální celodenní domácí oděv. A název to pyžamo je vlastně z hindského nebo perského slova, které se píše podobně jako pyžamo, akorát, že jsou tam nějaký tvrdý i a je, není tam ž. No a to v doslovném překladu znamená z té hinštiny nebo z perštiny pyžamo rovná se oblek na nohy. Ale vy určitě používáte i oblek na horní část, takže takhle máme v současné době pyžamo.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

ta písnička od Depešáku, tak to já jsem jezdil k babičce. A to už je strašně dávno. A proto jsme se ptali na Facebooku Rádia Relax, proč o prázdninách jezdíme rádi k babičce. Já se k tomu tématu teďka podívám se na vaše SMSky na Facebooku Relax Radio. Michal napsal, u babičky jsme trávili minimálně měsíc prázdnin, věčně jsme lítali po venku s míčem nebo u rybníka a nikdy se nám nechtělo zpět. Horší to bylo se strýcem, ten za průšvih je furt mlátil, mě pohlavky a trestné kliky, starší dvě sestry rákoskou na zadek. Maruška napsala, nebylo kam na dovolenou, jsme neměli peníze, tak každý rok, nejenom v létě se jezdilo k babičce, Kateřina, to byly nejkrásnější chvíle v mém životě, trávila jsem tam každé léto celé prázdniny, skoro měla jsem tam bratrance a sestřenice, bylo nás dohromady 6 a všichni věkově k sobě, hrozně jsme si to užívali, také jsme tam měli plno dalších kamarádů a pořád jsme lítali venku, babička nám každý den navařila, co jsme si řekli, tak proto jezdíme o prázdninách rádi k babičce.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Z dálnice D5 před Loděnicí směrem na Prahu na 11. kilometru upozorňujete na chodce, který se zatoulal na dálnici mezi svodidly a protihlukovou stěnou. Pozor, někdo se tam pohybuje, tak ať se nestane neštěstí, jeďte opatrně, pokud se blížíte od Berouna nebo od Plzně, k 11. kilometru opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: 6 hodin a 32 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Večer se začne vyjasňovat a odpolední teplota bude maličko nižší než včera a než další následující dny. Takže mírné ochlazení pod 30, okolo 29 stupňů Celsia. Tak ať se vám dobře pracuje s relaxem a doplňujte pitný režim, tekutiny, kapaliny do těch našich přístrojů. A inzerát, pokud si dáváte, tak pro vás je tahle ta písnička od skupiny Krištof. Právě teď.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

vztahy nám prověří dovolená a prázdniny, až pojedete někam a budete muset být uzavřený společně celých 24 hodin a ještě dělat program třeba pro děti, tak pak se ukáže, jestli přijde nějaká hádka, nějaký mráček. Já ale samozřejmě všem přeju, aby ne. No a proto máme i dotaz na Facebooku Rádia Relax, se ptám, co potřebuje muž od ženy, co potřebuje žena od muže. Mrkněte na Relax Radio a přeju dobré ráno přesně v 6:47.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Every Loving Complicated, to jsou komplikace a komplikace jsou teď na D5 na 41. kilometru směrem na Plzeň. Za Cerhovicemi, za nájezdem z Cerhovic od logistického centra na D5 směrem na Plzeň se stukly dva nákladáky, v připojovacím pruhu do sebe narazily a z části zasahují do pravého jízdního pruhu. Opatrně, pokud jedete od Žebráku směrem na Plzeň za Cerhovicemi 40.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Na vteřinu přesně 7:00.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Bude horko a krásně, dnes bude polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se vyjasní, odpolední teplota bude okolo 29 stupňů Celsia. Já už mám taky vyjasněno, já vám posílám na cestu do školy a do práce, pokud teda ještě chodíte do školy, protože vím, že některé školy už nechodí, tak posílám Pet Shop Boys, kteří si vypůjčili písničku od skupiny YouTube.

0: Já bych chtěl chodit do školy, ale jenom kvůli těm letním prázdninám. Letošní letní prázdniny totiž v České republice konkrétně trvají, jsou strašně dlouhé, na mě to moc, ale kdybych chodil do školy, tak bych měl samozřejmě velkou radost, protože letošní letní prázdniny jsou 64 dnů dlouhé pro základní a střední školy. Začínají ve většině případů z 99% 29. června v pondělí, začínají příští týden a končí zase v pondělí 31. srpna. Takže nejdelší prázdniny letní, jaké jsem kdy viděl, užijte si je.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Calvin Harris a Jazzy. Satisfy. Druhé místo. Milky, Just the Way You Are.

0: Tahle ta písnička existuje ve dvou verzích, původně od irské skupiny U2 a v roce 1991 ji přespívalo britské duo Pet Shop Boys. Ale teď už pojďme na silnice, konkrétně do Kladna, kde je dopravní nehoda.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Dopravní nehoda se stala v Kročehlavech, v Kladně Kročehlavech na křižovatce ulic Pražská, Vodárenská, takže to znamená směr od Buštěhradu nebo na Lidice, a na místě jsou 4 osobní auta a nákladní a taky hasiči a policie. Tak pozor, 5 havarovaných aut, kivadlový provoz s jedním jízdním pruhem, 4 osobáky a jeden nákladák na křižovatce v Kročehlavech, ulice Vodárenská a Pražská.
1: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Pozor, velká slevová akce vtedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku.
8: Mám mě auto.
9: I tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda hned několik aut se stala v Kladně Kročihlavech na křižovatce ulic Vodárenská, Unhoštská, Pražská se srazila 4 osobní a 1 nákladní auto. Na místě kromě policie jsou i hasiči.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: 7 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Další krásný letní den jsme odstartovali společně. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne přechodně oblačno, večer se ale začne vyjasňovat a odpolední maxima 29 stupňů Celsia. Už za chvilku se podíváme do minulosti. Díky kalendáři na rádiu Relax ke 23. červnu.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 23. června. Tento den roku 1965 se narodil kytarista britské skupiny Oasis Paul Bonehead Arthurs. Skupinu opustil v roce 1999. Dalším slavným, který přišel na svět 23. 6. je Anthony Costa, jeden z členů britské chlapecké kapely Blue. Spatřil světlo světa tento den roku 1981. V roce 1784 se v Americe uskutečnil první let balónem. Roku 1860 vznikla tento den americká tajná služba. Psal se rok 1938, když v Marylandu na Floridě otevírali první veřejnosti přístupné akvárium. Po 11 letech prvních 12 žen doktorek promovalo na Harvardu. 23. 6. 1955 si odbyl premiéru film ze studií Walta Disneye, Lady a Tramp. Jiný snímek Batman zažil první promítání na den přesně po dalších 34 letech. Roku 1985 pohřbilo letadlo letecké společnosti Air India ve svých troskách 329 cestujících.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Pojďme na sociální sítě Rádia Relax. Máme Instagram a na něm právě dnes startuje soutěž až do úterý 30. června, to už budou prázdniny. Probíhá na našem Instagramu soutěž o dvě vstupenky na M-Fest. M-Fest je festival, který bude v letě. V Mutějovicích vystoupí Ben Kristoval, Oxindl XL za Adam Mišík, Sebastian a spousta dalších. A my se ptáme, odpovědi čekáme pouze na Instagramu Relax Radio. Soutěžní otázka zní, o kolikátý ročník festivalu se jedná.
1: S relaxem den začíná líp.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: write your name. Relax Radio.
1: Dopravní servis. V Kladně počítejte s omezením dopravy na křižovatce ulic Vodárenská, Uhnojská, Pražská, kde se srazilo 5 aut, 4 osobní a 1 nákladní. Na místo vyrazili i hasiči, protože nehoda je s únikem paliva, takže předpokládaný čas, kdyby se to mělo zprovoznit, takhle ta křižovatka, tohleto místo, je až do 10. hodiny. Je zatím pravděpodobně kyvadlovým provozem, je to průjezdný jedním jízdním pruhem, ale plně zprovozněný by to mělo být až někdy kolem 10. hodiny.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Opatrně projíždějte ulicí Pražská v Kročehlavech, kde se srazila 4 osobní auta a nákladní. Místo se bude ta nehoda, ty následky po nehodě se budou odstraňovat delší dobu, protože to je nehoda s únikem paliva, takže předpokládaný zprovoznění téhleté křižovatky a tohletoho místa v ulici Pražská je zhruba až po 10. hodině. Na místě jsou hasiči a doprava funguje kyvadlovým provozem jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu, linka řidičů k nám do studia je 606 736 736.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: 8 hodin 1,5 minuty, čas na zprávy.
1: Nájezd na Pražský okruh Otrudné bude snažší a fotbalisté Krlup 1901 možná budou hrát pátou ligu.
2: Relax Radio.
1: Nájezd na Pražský okruh Otrudné dostane semafory. Ředitelství silnic a dálnic jimi osadí nájezd i sjezd v ulici Na Radosti. Zvýší se tím hlavně bezpečnost provozu při výjezdu z vedlejší silnice. Přípravné práce už začaly, hotovo do 15. srpna. Do Rudné zítra přijede mobilní informační centrum Pražské integrované dopravy. Takzvaný Pitpoint zastaví před školou v Masarykově ulici. Od 13 do 16 hodin tu půjde prodloužit nebo zakoupit časový kupon nebo získat informace o tarifu. Zájemcům se vytisknou i jízdní řády. Opravy České ulice v Berouně potrvají kratší dobu, než se čekalo. Mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Při zahájení rekonstrukce nebyly zřejmé důvody propadání částí vozovky ani skutečný stav podloží. Po statických zkouškách se ukázalo, že podloží je stabilní a nebylo nutné přistupovat k dalším stavebním zásahům. Práce proto postupují rychleji, než se původně předpokládalo, a s velkou pravděpodobností se podaří Českou ulici zprůjezdnit dříve než plánovaného 30. června.
1: Opravuje se i ulice Na Hrázi. Tady práce potrvají do konce července. Děti v mateřských a základních školách by mohly mít zakázáno používat mobil kromě výuky i o přestávkách nebo v družině. Vyplývá to z návrhu premiéra Babiše. Žáci tak budou moci použít telefon jen kvůli zdravotním důvodům nebo pokud to škola povolí pro účely vzdělávání. Vše od září 2027.
2: Sport.
1: O tom, jestli Kralupy 1901 zůstanou ve fotbalové šesté lize nebo postoupí do páté, bude jasno v červenci. Trenér Daniel Mašek.
4: Nebude se to vědět, já nevím, v brzký době, je to až někdy konec července, když je nějaký aktiv a tam se teprve rozhodne a můžou ti nabídnout vyšší soutěž, takže i z toho důvodu se třeba blbě budou schánit hráči, protože nevíš, jestli je chceš do AC nebo do Přeboru, protože spousta lidí chce hráči Přebor, nevíme, uvidíme.
1: Kralupy 1901 v tabulce skončili druhé, trenér u týmu zůstává.
4: Já bych pokračovat měl, ne sám, v jednání je trenér, který by to měl dělat se mnou a měl by se v brzký době vyjádřit, tak doufám, že to klapne a nebudu to dělat sám.
5: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
2: Časí.
1: Další horký letní den, dnes slunečno, polojasno nebo skoro jasno a 26 až 29 stupňů. Mraky se objeví pouze přechodně. Zítra opět slunečno a až 32 stupňů Celsia.
0: A my si dáme na startu této hodiny jeden z hitů 90. let.

Po jasném ránu přichází trošku zatažená obloha a o tom je ta další písnička Sun Don't Shine, ale zase svítit určitě bude. V této hodině se podíváme mimo jiné i na fotbalový šampionát.

0: 20. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Fotbalový šampionát.
1: Pojďme na šampionát, pojďme se podívat, jak se hrálo. Jordánsko podlehlo Alžírsku 1-2. Norsko porazilo Senegal 3-2. Francie s přehledem bere body za mokrou výhru s Irákem 3-0. A Portugalsko hraje s Uzbekistanem dnes v 19 hodin našeho času. Právě kvůli bouřce a silnému dešti bylo utkání Francie s Irákem ve druhém kole mistrovství v americké Filadelfii přerušeno na celé 2 hodiny a kvůli tomu muselo být evakuováno téměř 70 tisíc diváků. Druhá polovina nakonec odstartovala až po 2 hodinách. Před jejím začátkem museli pořadatelé ale upravit a odvodnit trávník, který byl nasáklý vodou a míč na něm téměř neodskakoval. Zametání a sušení ale příliš nepomohlo. Balon dál zůstával přilepený k mokrému povrchu. Francouzům to ale nevadilo, zápas bez větších komplikací dotáhli do vítězného konce a Irák porazili 3-0. No a co naši? Čeští fotbalisté ví, že musí porazit domácí Mexiko. Vzhledem ke 2 nepovedeným zápasům a naopak 100% bilanci Mexičanů se to ale zdá jako mission impossible. Záložník Vladimír Darida ale vidí světlo na konci tunelu a říká: my se vždycky dokážeme semknout, tahle ta parta chce něco dokázat, věřím, že to dáme. Prohlásil Darida před odletem ze základny českého týmu v Dallasu do mexické metropole, kde se bude hrát.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: K vážné dopravní nehodě došlo na Praze Západ mezi Červeným újezdem a Chýní. V části Hájek se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeden jízdní pruh je uzavřen. Srazila se dvě osobní auta mezi Červeným újezdem a Chýní v části, která se jmenuje Hájek. Připomínám taky dopravní nehodu, která omezila dopravu v Kladně, a to v Kročehlavech. V ulici Pražská se srazilo pět aut, čtyři osobní, jedno nákladní, a nehoda je s únikem paliva, takže předpokládaný volný průjezd tímhletím místem někdy po 10. hodině.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
3: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
2: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
3: Pouze u Štěpánek Auto.
2: Volejte zdarma 800 231 231.

0: doprovázejí vysílání Rádia Relax, Facebook, Instagram, Relax Radio. Na Facebooku máme takovou zajímavou diskuzi, dotaz, co ženy potřebují od mužů, co muži potřebují od žen. Jan napsal, budeme sice zanedlouho 60, ale na tuto otázku neumím odpovědět. Já již k ničemu ženu nepotřebuji, díky bohu. Alena, muž od ženy potřebuje odpověď na otázku, kde mám. A žena od muže, klid. V závorce samozřejmě vtip, nebo Magdalena. Já od muže určitě potřebuji oporu a hlavně, abych mu mohla věřit. No a jsou tady další odpovědi a na ty se podívejte na našem Facebooku Relax Radio.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Mezi Červeným újezdem a Chýní počítejte s omezením dopravy, jeden jízdní pruh je uzavřen. Stala se tady dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut se zraněním a nehoda se stala v části, která se jmenuje Hájek.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Dnes je úterý 23. června, teď přesně 9:00.
1: Dopravní problémy v Kladně a pražský tančící dům slaví výročí, takové budou zprávy na Relaxu.
2: Relax Radio.
1: Dopravní komplikace v Kladně. Kvůli uzavírce ulice ke stadionu se od včerejšího odpoledne nedá projet kruhovým objezdem u zimního stadionu. Hlavně na Sýtné to působí kolony. Potrvají ale jen do neděle, kdy se zmíněný kruhák i celá ulice ke stadionu opět zprovozní. Kladno a dopravní problémy podruhé. V pražské ulici se před 7 ráno dnes stala hromadná nehoda 4 osobních aut a jednoho nákladního. Viník z místa ujel, v pařížské ulici ale opět způsobil další nehodu. Nadýchal skoro 2 promile. Obě kolize se naštěstí obešly bez zranění. Kraloupy budou mít nový domov pro seniory. Aleš Levý, mluvčí města.
3: Vznikne v Mikovicích, nabídne desítky pobytových míst pro lidi, kteří potřebují profesionální péči, bezpečí a důstojné prostředí pro život. V areálu se počítá i s poliklinikou a další občanskou vybaveností. Aktuální odhad počítá s dokončením v roce 2029.
1: Tančící dům stojí v Praze už 30 let. Do zkušebního provozu byl uveden v červnu 1996. Zpočátku vyvolal odpor, obyvatelé i návštěvníci metropole si na něj ale nakonec zvykli. Funguje tu restaurace, kavárna, občas probíhají i výstavy. Koupaliště na východě Německa zakázalo vstup lidem, kteří neumějí německy. Provozovatelé chtějí, aby návštěvníci rozuměli provoznímu řádu. Ten je ale napsaný jen místním jazykem. Většina cizinců tak nemá šanci. Vedení koupaliště ale kvůli tomu čelí obvinění z rasismu.
2: Sport.
1: S Mexikem hrajeme ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času. Národní fotbalová reprezentace se pokusí zabojovat o postup ze skupiny. Soupeř je ale favoritem. Generální manažer našich reprezentací Pavel Nedvěd navíc připustil, že výkony našeho mužstva jsou za jeho očekáváním. Trenéru Koupkovi přesto věří a doufá, že najde správnou taktiku.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Polojasno nebo skoro jasno zůstane ve středních Čechách a okolí po většinu dne. Mraky se objeví jen přechodně. Teploty půjdou rychle nahoru, zastaví se mezi 26 až 29 stupni. Zítra opět až 32 stupňů Celsia.
0: A nás čeká plně klimatizované dopoledne s Alešem už za chvilku a zdá

0: Zajímavá hudební kombinace Martin Garrix a Ed Sheeran a jejich společná nová pecka Repeat It objevila se ve vysílání Rádia Relax. Předpokládám, že se co nevidět možná už tuhle středu objeví jako novinka v Relaxádě, to znamená hitparádě Relax Rádia, do které, protože je úterý, můžete stále ještě hlasovat na www.radio-relax.cz. A pokud se ptáte proč, no tak protože potřebujeme nějaké to nové pořadí, to je jasný. Tak ještě dejme tomu dneska odpoledne, ale pak už ne, je to všechno na vás.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.
3: Když

4 minuty po 9:45 máme úterý s datem 23. června. Nevím, jak jste na tom poránu s časem, abyste se třeba stačili jako pořádně opláchnout, kort teda těch pařácích, je potřeba pořádná sprcha, ale pozor, odborníci doporučují vlažnou, nikoli úplně ledovou. Ta prý vám moc nepomůže, naopak, tělo se snaží potom zahřát a možná se potom potíte i víc, ale důležitá je i snídaně. A já bych na to tak jako navázal, protože dneska máme Národní den kaše, a to ne ledas jaké, ale ovesné kaše. Musím teda přiznat, že já jsem měl dlouhou dobu takový ten časek, kdy ovesná kaše pro mě nic moc, nicméně postupem doby a postupem věku, když zjišťuju, že jako tomu žaludku to dělá docela dobře, tak čas od času dám. Je pravda, že někdo si ji třeba dělá na slano, já ji teda mám rád radši na sladko, a těch způsobů je spousta, jak jsem se jako tak nějak koukal po internetu. Jinak teplá, měkká a sytá, teď mluvím stále o té kaši, má ve své nejzákladnější podobě kořeny v široké škále prý lidských civilizací. Přesně tak je to napsáno, najdete to prostě od Asie přes Evropu až po Ameriku, dotýká se to všech lidí na celém světě, tak pokud jste třeba ještě nesnídali a máte chuť rovnou na sváču, zkuste ji, prodává se dneska instantní.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Hey, Fons.

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 9:30, pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnicích. Začneme na D6 na 31. kilometru, to znamená Karlovy Vary Praha. Se stala nehoda nákladního vozidla s osobákem, to znamená počítejte s tím, že se tam jednak můžete zdržet a jednak i průjezd je tam s takovou lehce zvýšenou opatrností. A teď už na okruh, protože tam je fakt jako veselo. Mezi 28. a 29. kilometrem ve směru na Ruzyni na D7 se tvoří kolona. Další kolona je potom taky zase stále ve směru na Ruzyni mezi 77. a 79. Ta je zhruba 1 km dlouhá. Další od 2. do 6. kilometru ve směru na D7. Taky kolona, ta je teda super dlouhá, prej 4 km podle informací, které tu máme. A aby jsme se podívali taky na druhou stranu, to znamená ve směru na D1 z okruhu mezi 23. a 18. kilometrem je další kolona. Je to prostě taková ta dopolední klasika. Jinak, ale to už je tak jako standardní informace. Počítejte, pokud frčíte na D7 zdržení na stavbě okolo letiště.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Lake Malawi, Sail Away, 9:45. Sociálním sítím Rádia Relax se dneska v podstatě můžeme věnovat de facto na dvakrát. Jednou, tím asi začneme Instagramem a podíváme se pak i na Facebook. Víte, že minulý týden jsme soutěžili, jak já říkám, o místo, který se vám v tomhle těch pařácích, nebo těchto pařácích docela dost hodí, to znamená o koně pruské jeskyně. Tenhle týden, to je něco, co se vám určitě hodí taky, protože to je vlastně červencová akce, je to festiák a co si budeme povídat, léto a festiáky patří nerozlučně k sobě. Takže jdeme na to. M-Fest proběhne 11. července a my soutěžíme ode dneška až do příštího úterka o dvě vstupenky právě

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Pokud si hlídáte přesný čas, je 10.01 právě teď a jdeme na zprávy.
1: Nerdovice mají netradiční stezku a Lionel Messi je top střelcem mistrovství světa.
2: Relax Radio.
1: Nertovecká stezka paměti je k dispozici do konce června. V lesíku u městského úřadu pomáhá předcházet demenci a Alzheimerově nemoci. Tvoří sada úkolů procvičujících paměť, pozornost a orientaci. Kladenské autobusové nádraží brzy nepoznáme, vysvětlí mluvčí města Vít Hral.
3: Na kladenském autobusovém nádraží pokračují práce spojené s jeho rekonstrukcí a modernizací, která přinese větší komfort cestujícím, ale také 120 nových parkovacích míst. Kvůli stavebním úpravám zde platí dočasná organizace provozu na nástupištích, kterou najdete například na webu města. Práce na nové podobě autobusového nádraží budou trvat do konce léta.
1: Energetické nápoje zřejmě budou jen od 16 let. Zákaz jejich prodeje mladým podpořil ministr zdravotnictví Vojtěch. Vadí mu, že často užívají děti od 11 do 15 let. Vládní motoristé jsou proti, ruku ale možná zvedne část opozice. Umělou inteligenci používají skoro 3/4 Čechů. Vidí v ní pomoc, třeba v rutinních administrativních úkolech nebo ve zdravotnictví a vědě. Hrozbu v používání AI ale většina z nás spatřuje v oslabení kritického myšlení a ve zlenivění. Alkohol hraje ve tvorbě Tří sester stále důležitou roli, říká to frontman kapely Lou Fanánek Hagen. S tím, jak tělo stárne, ale museli udělat členové skupiny určité úpravy. O roli alkoholu v případě Tří sester i tak svědčí název jejich loňského alba, které vydali spolu s publikací 40 let pod obraz.
2: Sport.
1: Lionel Messi dal nejvíc gólů v historii mistrovství světa. 18 jich nikdo předtím nedal. Rekordní trefu přidal ve včerejším zápase Argentiny s Rakouskem. Navázal tím na hat-trick z úvodního zápasu jihoamerického týmu proti Alžírsku. Na aktuálním turnaji zároveň zůstává jediným střelcem svého týmu.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Dnes opět láká k vodě, ve středních Čechách a okolí většinou polojasno a brzy 26 až 29 stupňů. Zítra se ještě více oteplí, opět málo mraků a 29 až 32 stupňů Celsia.
0: Tak si k tomu pařáku pěkně zahrajeme a zaspomínáme na 90. léta Caught in the Act. Kromě toho už za pár minut mrkneme vlastně na druhou část našich sociálních sítí, tedy na Facebook.
5: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
5: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

10 hodin a téměř 11 minut. Představte si třeba právě teď takovou modelovou situaci. Přijdete domů, teď mluvím z pozice chlapa a žena, uvařila jsem ti tohle a tohle, nechceš si večer zajít třeba do hospody, můžeš si pustit fotbal a tak dále. Co napadne chlapa? No tak trošičku zbystří, to je jasný. To samé je i z druhé strany. Chlap přijde domů, kytku v ruce, nebo prostě já nevím, polibek mezi dveřma, případně nějaký dárek, šperk a tak dále. Co napadne ženu? Okamžitě zbystří. Tak možná na nějaké takovéhle podobné téma probíhá diskuze u nás na Facebooku, nebo je tam takový zajímavý příspěvek a docela by mě zajímalo, jak byste se zachovali. Je to v podstatě jak pro muže, tak i pro ženy. Paradoxně teda asi víc pro ženy na začátku, ale i po mužích jsem chtěl, pokud budete mít chvilku čas v dnešním dopoledni, abyste se k tomu vyjádřili, protože tohle je prostě téma, které k životu patří.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme evonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Jak mohou hračky pomáhat vědě? No tak dá se to dokázat na spoustě způsobů, ale tenhle mi přišel jako hodně dobrý pomocí takových těch koupacích kachníček, takový ty malý plastovky. Já vím, že se člověk zasměje, že to je hodně dětský. Přiznám se, mám taky doma dvě, jo. Mám je u vany, ale nehraju si s nima, ale mám je tam jako takový jako doplněk, jako proč ne. Každopádně v roce 2007 spadlo do oceánu u Británie, a to se jako všeobecně ví, já jsem to četl už na víc místech, několik tisíc plastových koupacích kachníček z nákladní lodi. Oceanografové tak dobře, ty, co zkoumají oceán, pak vlastně jejich nálezy po celém světě využívali ke studiu mořských proudů. A teď jsme právě u toho. Člověka by to předtím vůbec nenapadlo, ale když už se to stalo, proč toho nevyužít? Hračky pomohly vědě lépe prý pochopit pohyb oceánů.

0: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Tak si tak nějak říkám, že tahle ta písnička byla udělaná přesně na míru současnému počasí Midnight a slunce v hlavní roli a ještě to tak pár dní bude. Na druhou stranu je léto, co si budeme říkat, podívejte se klidně na náš rádiový Facebook, takhle by to tak nějak jako mělo být. A co se týče jakých návštěv o prázdninách, o dovolený a tak dále, abyste měli nějaký fakt jako originální fotky, které by vám třeba všichni záviděli, když je pošlete a podobně, měl bych pro vás tip. Pravda, je to taková jako trošičku delší cesta, ale vyslal bych vás na muzeum toalety. Jako možná ani netušíte, že něco takového existuje. Je to teda v Soulu, to je pravda, ale to muzeum, a to si myslím, že ty fotky musí být geniální, já jsem se na ně díval, má tvar obří záchodové mísy. A to přitom pozor, podotýkám, že budova byla původně soukromým domem starosty, který touhletou stavbou chtěl prý propagovat lepší hygienu. Tak nezapomeňte, muzeum toalety jako obří záchodová mísa a je to ve městě Soul. Tak kdybyste náhodou jeli okolo, tak se stavte.

0: tohle byl Kurt Nielsen, She's So High, máme za 10 minut 11. hodinu, to znamená za chvíli další zprávy. Ještě předtím jsem se chtěl vrátit takový docela zajímavý věci, kterou si asi málo kdo z nás úplně uvědomuje. Pokud si vzpomenete, když jste chodili do školy a jak vám učitelé vyprávěli, jak se vlastně třeba přenáší semena stromů, bylin a tak dále, že se to může větrem, vodou, na podrážkách a tak dále. Nicméně pozor, samozřejmě s tím je spojený i roznos zvířat jako takovými. Nebudu říkat přesně ty způsoby, protože některý jsou docela hustý, ale líbí se mi třeba veverky, protože oni vlastně roznášejí semena úplně nechtěně, by se dalo říct. Jako já si myslím, že potom extra netoužej, ale je to prý tím, že oni si na zimu, a to asi je pravda, schovávají jako mraky v oříšku. Píše se dokonce tisíce. Ovšem, pozor, nemalou část prý nikdy nenajdou, takže díky jejich zapamětlivosti prý vyroste každý rok spoustu nových stromů. Takzvaný veverky ekologové.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: 11. hodina je tu, právě teď, a jdeme na zprávy.
1: Hezké dopoledne od Davida Latovského. Rudná vylepšuje fotbalové hřiště a nájezd z D5 na okruh má být snažší.
2: Relax Radio.
1: Fotbalisté Rudné u Prahy mají nové kabiny, splňují požadavky současné doby. Práce na proměně areálu tím ale zdaleka nekončí. Před pár dny začala rekonstrukce tribuny, trvat má do poloviny července. Lány opravují běžeckou dráhu v lesním areálu, v novém bude i příjezdová silnice. Dojde navíc i na úpravu okolních ploch. Vysokou cenu prací, téměř 4 miliony korun, způsobilo zdražení asfaltu kvůli válce na Blízkém východě. Napojení dálnice D5 na Pražský okruh projde proměnou. Patří mezi nejzatíženější dopravní uzly na západním okraji metropole. Ředitelství silnic a dálnic je proto zkapacitní. Částečně by tak mohly zmizet časté kolony. Práce ale zaberou 2 roky. Počítat během nich máme s dopravními omezeními. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu, posoudí ústavní soud. Vláda totiž určila, že na summit NATO nepojede.
3: Na základě mého návrhu jsme rozhodli, že Česko bude zastupovat delegace, kterou povede předseda vlády, a dále v delegaci budou ministr obrany Zuna a ministr zahraničí Macinka.
1: Podle Petra Pavla je ale jeho povinností pravomoci prezidenta v plném rozsahu nejen vykonávat, ale i bránit.
2: Sport.
1: Norové postupují do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Senegal včera porazili 3-2. To Češi musí ještě zabojovat. Ve čtvrtek ráno, ve tři ráno, nás čeká zápas s favorizovaným Mexikem.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Ale je to dnes v plné síle, dnes z 27 až 30 stupni a polojasnou až oblačnou oblohou. K vodě to bude lákat i zítra, 28 až 30, prakticky bez mraků. Ve čtvrtek se navíc ještě oteplí.
0: Jeden z nejslavnějších kouzelníků se jmenoval Houdini. Zpívat o něm budeme v téhleté hodně, tedy já ne, ale Eminem. Tak hlavně přežijte tu stoupající teplotu.
5: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
5: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: 9 minut nebo už skoro 10 minut po 11. hodině na relaxu. Zase další taková jakoby zmínka počasí by se dalo říct, dneska z toho nevylezem. Před hodinou to bylo slunce, teď je to déšť, rain a daní. Mimochodem ráno jsem ještě stihnul, než začaly ty pařáky pověsit prádlo. Je to, i já to zvládám jako chlap, proč ne, ale hlavně o tom mluvím proto, že jsem si vzpomněl, když jsem mindával ponožky. To je prostě klasika, já si myslím, že to znáte úplně všichni. Vždycky vám tam vyjde minimálně jedna ponožka samostatná. Tak jsem se tak jako podíval, čím by to tak mohlo být. Má to nějaké vysvětlení. A britský statistik, to znamená, ten vytvořil takovýto vědecký, vytvořil vzorec pro pravděpodobnost mizení ponožek v pračce. Zajímá vás to, jaký je výsledek? No já jsem z toho moc moudrý nebyl. Je to prý kombinace nepozornosti, množství prádla a složitosti praní. Bohužel teda jako jak si neobjevili ten výsledek, to znamená žádný paralelní vesmír živící se ponožkami, ale fakt je ten, že už se mi párkrát stalo, a to doporučuji, mrknout i do ostatního prádla, že tam ta mrška jedna byla schovaná. Dneska mě to teprve čeká, ta hledačka, anebo prostě bůh ví, kde je, no. Někdo mi říkal, že se schovává jakoby v pračce vevnitř do toho tokového otvoru. Nikdy jsem tam žádnou nenašel.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Skupina UDG ve složení, v jakým uši asi neuslyšíte, ale tak jako pokud sledujete hudební scénu, tak asi jste tak jako zaslechli, dozvěděli jste se, že se nám pánové rozpadli. Nevadí, muziku budou dělat dál, akorát trošičku jiném složení, tak snad to bude taky dobrý. A před chvilkou jsme tady měli písničku O dešti. Teď máme O deštníku Rihanna s Jay-Zem, tak jsem se tak jako podíval, protože to mě docela zajímalo, kdy vůbec jako se objevily na světě první deštníky. Jako slunečníky, to je jasný, starověký Egypt, Čína, Indie a tak dále, deštníky, pozor, tak ty zůstaly v Číně a stalo se to tím, že ty papíroví, co tam dělali proti sluníčku, začali natírat voskem a lakem, aby odolávali i dešti. V Evropě, jenom abyste věděli, to bylo 17. a 18. století, takže teoreticky si myslím, že není to až tak úplně dávno, prakticky si myslím, že to je jako velmi dobrý vynález, už jenom aby ten déšť přišel.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat teď přesně v 11:30 na dálnice, konkrétně na okruh ve směru narození na D7. Tam se stala dopravní nehoda. Může to bránit celému šíři nebo celé šíři dálnice, nicméně mělo by se to tak jako rychle uklidit. Tak je to tady popsaný, že ještě to sice není průjezdný nebo nebylo průjezdný, ale maká se na tom. Jsou to dvě osobní auto, takže podle mě to nebude trvat tak dlouho. Na D8 mezi 63. a 61. kilometrem je to ve směru na Prahu, práce údržby. To tak je dneska takový standard, by se dalo říct. Je tam uzavřený pouze jeden jízdní pruh a to je ten odstavný, takže by to mělo být relativně v pohodě. To samé je na D7 mezi 75. a 76. kilometrem ve směru na Chomutov, ale pozor, tam se nám tvoří kolona, takže tam to asi trošičku víc zasahuje.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Jeden z nejslavnějších kouzelníků Henry Houdini, zpívá o něm i Eminem právě teď 7 minut po půl 12. Pokud máte takový ten pocit, jako že už moc jako nemůžete, to znamená, je tam trošku ta únava a tak dále, zkuste se jít napít. Jako je zjištěno, já jsem to tady tak jako našel, protože i sám s tím mám občas problém, že pokles tělesných tekutin zhruba o 2 až 3 % může snížit pozornost a pracovní výkon. A jsme u toho. Takže spoustu lidí, třeba i já, si tu dopolední únavu plete s nedostatkem kávy, přitom, jako, a to mám i vyzkoušený, často stačí sklenice vody. Ono, když si dáte dvojku vody, tak ono vám to dokonce i docela dost zvedne tlak. Takže je to na vás. Nebo si k tomu puste rádio, protože je to celkem daný, že kdysi, to znamená ve 20. letech minulého století, je dokonce i některé velké továrny pouštěly zaměstnancům hudbu, aby zvýšili produktivitu a zlepšili náladu během té pracovní směny.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
6: Relax Radio.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Když už jsme se v dnešním úterním dopoledni dostali k tomu pracovnímu režimu, tak jenom připomínám, nezapomeňte, a dneska obzvlášť, fakt jako hodně pít, ten pitný režim je důležitý. Dobrý je, když máte na pracovišti puštěnou muziku. To prý taky ta produktivita práce jde jaksi nahoru. A samozřejmě to není všechno. Obzvláště v tomhle počasí krátké přestávky každých 50-60 minut, to znamená hoďku, já bych to možná teďka zkrátil v těch pařácích, prý podle odborníků zvyšují dlouhodobou produktivitu více než několika hodinová práce bez odpočinku. Jestli chcete, tak já to zopaknu ještě jednou, až budete mít poblíž svýho šéfa.
1: Relax. Relax Radio.

0: A zatímco mě Sam Smith málem uspal, vás dovedl k dalším zprávám.
1: Hezké poledne přeje David Latovský. Kruhový objezd u kladenského zimního stadionu je uzavřený a hokejisté Krloup kádr nemění.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Dopravní komplikace v Kladně. Kvůli uzavírce ulice ke stadionu se od včerejška nedá projet objezdem u kladenského zimního stadionu. Hlavně na Sýtné to působí kolony. Potrvají ale jen do neděle, kdy se zmíněný kruhák i celá ulice ke stadionu opět zprovozní. Mělník zahájil rozsáhlou proměnu parku na Podolí. Dříve tu byla skládka, současná klidová zóna vznikla později. Prostor se teď dočká proměny v moderní místo pro sport i relaxaci všech generací. Chybět nebude ani skatepark a pump track, tedy areál pro adrenalinovou jízdu na kole. Policie od rána pátrá po muži, který se v Šilákovicích u Prahy pohyboval u účeliště se střelnou zbraní. Na sobě měl světlou bundu, červenou kšiltovku a v ruce zavazadlo. Pohybuje se v modré fábii. Pokud jej někdo spatří, má ihned volat linku 158, ale nezasahovat. V pátek začnou prázdniny, končí školní rok, letos dříve než obvykle. Letní volno pak potrvá přes 2 měsíce až do 31. srpna. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Vláda mu nechce umožnit účast na červencovém summitu NATO.
3: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky. Je to v podstatě popis jeho práce. Vyloučit prezidenta z výkonu této pravomoci tedy znamená omezit jeho roli, kterou mu dává ústava, nikoli vládní usnesení. Premiér Andrej Babiš nedávno řekl, že prezident není jeho nadřízený. V tom má pravdu. Jenom dodávám, že to platí i obráceně.
1: Stanovisko hlavy státu podporuje i sněmovní opozice.
2: Sport.
1: Hokejisté Krloup zůstávají kompletní. Smlouvu prodloužilo hned 19 hráčů. Doplní jej obránce Jiří Sypecký z Benátek se 24-letým brankářem Tadeášem Zejtlamlem z Pražské Kopry. S některými oporami loňského kádru navíc jednání ještě probíhají. Tým loni skončil na 8. místě druholigové tabulky.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Ale je to dnes doslova naplno, polojasno až oblačno a 27 až 30 stupňů, k večeru se navíc začne vyjasňovat. Bez mraku i v noci, kdy se ochladí na osvěžujících 16 až 13. Zítra pak modrá obloha a 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Pojďme do druhé poloviny dne, už za chvilku tady pro vás mám dvě pozvánky, teď máme 3 minuty po 12. a jedeme dál.
6: Zůstaň, snad nechceš odejít, zůstaň.
0: Opět a Radeček a Klára Vytisková v nabídce muziky už vlastně v příštích pár minutách.
5: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
5: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Jak jsem slíbil, mám tady dvě pozvánky. Jako blíží se konec školního roku, to je jasný, to asi nejvíc svý rodiče, ale v podstatě asi i děti. Plovárna Lipčice nad Vltavou připravila na konec školního roku akci s názvem Ahoj prázdniny. Tenhle ten pátek mají totiž všechny děti do 15 let vstup zdarma. To je dobrý vědět při tomhle pařáku. No a pak ještě jedna akce, myslím. Slunce, seno, slaný a neb letňák slaví 65 let. V sobotu 27. června od 17 hodin. Těšit se můžete na besedu i autogramiádu se Zdeňkem Troškou, historické dokumenty kina, tematický fotokoutek, ale i na model jezdící plostele, to by se mi líbilo. Vrcholem celého večera bude pak projekce nestárnoucí komedie Slunce, seno a pár facek, která i po desítkách let spolehlivě baví diváky všech generací, a tak jako s tím souhlasím.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

I go back to the roots of my youth sometimes.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Nejlepší rádio ve vašem

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 23. června. Tento den roku 1965 se narodil kytarista britské skupiny Oasis Paul Bonehead Arthurs. Skupinu opustil v roce 1999. Dalším slavným, který přišel na svět 23. 6. je Anthony Costa, jeden z členů britské chlapecké kapely Blue. Spatřil světlo světa tento den roku 1981. V roce 1784 se v Americe uskutečnil první let balónem. Roku 1860 vznikla tento den americká tajná služba. Psal se rok 1938, když v Marylandu na Floridě otevírali první veřejnosti přístupné akvárium. Po 11 letech prvních 12 žen doktorek promovalo na Harvardu. 23. 6. 1955 si odbyl premiéru film ze studií Walta Disneye Lady a Tramp. Jiný snímek Batman zažil první promítání na den přesně po dalších 34 letech. Roku 1985 pohřbilo letadlo letecké společnosti Air India ve svých troskách 329 cestujících. Relax.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu přesně 13. hodina, přesně i David Latovský je se mnou ve studiu, tak pojďme na zprávy.
1: Web Libochovic získal ocenění a paušální daň klesne. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Libochovice mají kvalitní webové stránky. V krajské soutěži Zlatý erb skončili třetí. Jsou přehledné s všemi potřebnými informacemi. Radnice za to od kraje dostala dar 20 000 korun. Rudná u Prahy bude mít snažší kontakt s policií. V Karlovotýnské ulici půjde do provozu takzvaný polpoint. Jde o místo, které umožňuje vzdálený kontakt s policií. Dá se tu tak podat oznámení nebo probrat jakoukoliv situaci. V krizových okamžicích je ale vždy potřeba volat linku 112 nebo 158. Skončila oprava České ulice v Berouně. Mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Při zahájení rekonstrukce nebyly zřejmé důvody propadání částí vozovky ani skutečný stav podloží. Po statických zkouškách se ukázalo, že podloží je stabilní a nebylo nutné přistupovat k dalším stavebním zásahům.
1: V Berouně se teď opravuje ulice Na Hrázi. Tady práce potrvají do konce července. Paušální daně v prvním pásmu klesne z 9 998 korun měsíčně na 9 100. Vláda totiž schválila snížení sociálních odvodů. A to i zpětně, které navýšení schválil předchozí kabinet. Osobám samostatně výdělečně činným, kterých se to týká, tak od ledna vznikl přeplatek. Příští platba, paušální daně, tak může být o to nižší.
2: Sport.
1: Semkneme se, bude to jeden z nejlepších zápasů. Před utkáním našich fotbalistů s Mexikem to řekl záložník Vladimír Darida.
4: Samozřejmě jsme rádi, že jsme ve hře, že teďka jdeme na poslední zápas, máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl. Bude to náročný, to všichni víme. A je tam spousty faktorů, který třeba hraje proti nám, ale myslím si, že se dokážeme semknout a máme tady partu, která chce něco dokázat a věřím, že to zvládneme.
1: S Mexikem hrajeme ve čtvrtek od 3 hodin ráno.
5: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
1: Časí. Odpoledne ve středních Čechách a okolí polojasné až opačné z 27 až 30 stupni. Zítra bez mraků a 28 až 31. V dalších dnech se ještě více oteplí.
0: Za chvilku anketa Relax ulicí, tak si Davide říkám, jestli vůbec ti někdo v tom horku odpovídal.
1: Odpovídali rádi, odpovídali, jo? Už asi všichni cítí, že se blíží konec školního roku a ne začátek prázdnin. Takže teď už je nám asi tak nějak všechno jedno a vyhlížíme ten odpočinek.
0: A já zase vyhlížím další odpolední muziku. Tom Gregory, Glow in the Dark, už za chvilku na Relaxu. Přejeme pohodové úterní odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax.

0: Který nápoj Čechům v tomhle horku rozhodně chutná? Davide, co to je za nápoj?
1: Bílá pěna, lahev orosená, no i když lahev. Právě o tom bude ta dnešní anketa Relax v ulicích, a ne o tom, z čeho vlastně pivo, náš národní nápoj, pijete. Jo, protože samozřejmě byla tady doba, kde se strašně rozmáhaly plastové lahve, teď hodně rostou jako plechovky, že nám Čechům čím dál více jako chutná pivo z plechovek, ale my tady rádi zapomínáme třeba i na čbánek, když se chodilo ještě hezky do té pivnice mé se čbánkem. Já jsem měl to štěstí, že jsem párkrát zašel normálně se čbánkem. Honzo, ty taky?
0: Já taky, ale nikdy jsem to neochutnal. Když podle mě ty ano, že ty jsi takový milovník piva už od dětství, takže ty si vždycky, když tak si podle mě měl tu pěnu takhle kolem úst.
1: Měl, ale opravdu jako se čbánku to je úplně jiné pivo než od někud jinak. A já jsem za posledních asi 15 let bohužel nikoho neviděl, kdo by šel se čbánkem si pro pivo, takže moc mě to mrzí. Možná dneska tady můžeme tak jako trošku vzkřísit tady tu tradici a připomenout jí, že pořád to má nějaké své opodstatnění a smysl. Tak ta otázka dneska zněla úplně jednoduše. Z čeho nejčastěji pijete pivo? Jestli je to teda má skleněný půl litr, lahev, nebo plechovka, nebo plastová lahev. No a co pivo se čbánku? Tak povědejte.
2: Relax v ulici.
3: Pivo ze čbánku určitě je nejlepší.
4: Pivo ze čbánku jsem ochutnala, teď pivo nepiju a když jsem ho pila, tak z plechovky.
5: Ochutnala nejlepší pivo z třetinky a z výčepu.
6: Neochutnal a nejradši ze všeho, kromě plastu.
7: Ochutnala a nejlepší je z orosený sklenice.
8: Nepiju pivo a když, tak si dám nealko z plechu.
9: Já preferuji pivo zásadně ze skla, s ouškem, pěkně když je orosený. Je tam ta bílá čepička z pěny, to je značka Ideal.
10: Točený pivo je nejlepší pivo.
11: Tak za mě samozřejmě jedně půl litr a ideálně na zahrádce, teď už začíná být pěkně, takže zahrádka, pivečko ze skleničky typu půl litr, Ideál.
12: Ze čbánku kdysi, ale teďka z plechovky.
13: Pivo ze čbánku, to je taková velká historie a to je úplně dokonalý, nicméně to už jsem neměl teda moře let. No, že nejčastější je to lahvový pivo a přeliju si to do půl litru jako takovýho, protože mi to evokuje tu hospodu.
14: Určitě orosná lahev.
5: Jedině ze skla, já to z plechovky neumím. Měl jsem čbánek po dědovi, měl jsem čbánek skleněný a byly doby, kdy jsem teda chodil pro pivo a výčepník už věděl, kolik se jich tam vejde a točil to rovnou, že to necmen dal po půl litru.
1: Tak hodně tam zaznělo točené pivo, že jo, což je samozřejmě jako dobrý, že vám chutná, ale správně snad čepovené, ne, že jo, to bychom si taky měli tady vysvětlit ty pojmy, že prostě pivo se čepuje, že jo, je to tak.
0: No tak jdeš na jedno dneska večer, to je otázka.
1: Ano, ale na jedno tedy čepované, protože že jo, tak je výčep, že jo. Jo, takže na jedno čepované, teda opravdu. Ale opravdu, jenom tady ještě jako shrnu, že skutečně klesá spotřeba nás Čechů piva z těch plastových lahví, byl to takový boom, takže už se to tak nějak jako vymizelo, už se vracíme zpátky třeba k těm skleněným lahvím, případně se teď samozřejmě hodně roste obliba plechovek.
0: No, tolik dnešní anketa, my zdravíme do všech hospod.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
15: Relax Radio.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: I takhle v úterý odpoledne pro vás sledujeme, co se děje na silnicích v regionu. A pozor, si dejte aktuálně na silnici číslo 16 u obce Nová Ves. Okres tady Mělník, je tam pro poruchu odstavené nákladní vozidlo a očekávejte mírnější zdržení, takže průjezd se zvýšenou opatrností a chvilkové zdržení na silnici číslo 16 u Nové Vsi.
0: Relax Radio. Mělník 103,4 FM. 103,4 FM.

0: Fotbalový šampionát.
1: Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. Jejich situace je ovšem složitá. V prvním zápase vyšli bodově na prázdno proti Jižní Koreji 1-2 a pak jen remizovali s Jižní Afrikou 1-1. To je, jak se vyvíjí situace i v ostatních skupinách, tak ve třetím vystoupení by našim mohla stačit k postupu do play-off i remíza, ale šance na takový scénář spíš klesají. Mexiko si v těsném souboji poradilo s Jižní Koreou 1-0, což může být pro Česko výhodné, jelikož si domácí výběr zajistil první místo ve skupině A a v posledním zápase by se tak mohl soustředit a třeba šetřit síly na dalšího soupeře. Češi totiž stále hrají o druhé místo ve skupině, na to dosáhnou, pokud zdolají Mexiko a Jihoafričané porazí Jižní Koreu, ale tak, že naši budou mít lepší celkové skore. Jinak by skončili třetí. 4 body by ale měly stačit tabulce týmů z třetích míst na postup. Postupuje totiž 8 nejlepších z 12. V případě výher Česka i Korejců skončí Češi třetí se 4 body, což by opět mělo stačit na postup. A co ještě remíza Čechů s Mexikem? I 2 body by mohly stačit na třetí místo, ale Jihoafrická republika nesmí porazit Koreu. Pak by rozhodovalo postavení ostatních reprezentací v tabulce třetích týmů. Tam by ale Češi byli dole s minimální šancí na postup, přesto by ještě existovala. Zatím se v ní drží na 8. místě, nicméně 6 z 9 dalších týmů se 2 odehranými zápasy jsou před nimi. No a prohra Česka s Mexikem, tak to už znamená konec ve skupině. Závěrečné střetnutí ve skupině proti domácímu Mexiku bude hostit Mexico City Stadium pro 83 tisíc návštěvníků. To je neuvěřitelné číslo. A jestli chcete koukat z pohodlí domova, chce to mít budíka 25. června, tedy ve čtvrtek, nastaveného na 3. hodinu ráno.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, máme auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
5: děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Tohle byla Tereza Mašková a její píseň Nahá. Za chvilku Demilová to, takže taková dámská jízda v playlistu Rádia Relax. V tomhle horku obolení hlavy není nouze, chce to hlavně doplňovat tekutiny. A co taková migréna? Migrénou v Česku trpí přes milion lidí. Jedná se o závažné neurologické onemocnění, které celosvětově představuje druhou nejčastější příčinu zdravotního omezení a výrazně ovlivňuje pracovní i osobní život pacientů. Ačkoliv lidé migrénu znají, většinou jí mylně označují jen za silnou bolest hlavy. Migrénu může ale třeba spouštět dokonce i jídlo. Co vám kromě prášku tedy pomáhá na bolest hlavy? Zkuste dát nějaké tipy ostatním posluchačům. Na číslo 606 736 736 můžete buď nahrát hlasovku nebo poslat zprávu. Já tímto tedy otevírám dnešní odpolední téma ve Fresh Timeu.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu 14. hodina, je tu i David Latosky, tak pojďme na zprávy.
1: Hezké odpoledne, Zlonice pokračují ve stavbě kanalizace a od tropů si neodpočineme.
2: Relax Radio.
1: Stavební akce ve Zlonicích běží podle plánu. V Denisově ulici se v prvním úseku začíná pokládat žulová dlažba. Ve Vyšínku už jsou vyvrtány páteřní řady tlakové kanalizace. Práce se teď přesunou na přípojky. Probíhají i úpravy v hasičské zbrojnici a také na zastřešení pošty. Kraloupy budou mít nový domov pro seniory. Aleš Levý, mluvčí města.
3: Vznikne v Mikovicích, nabídne desítky pobytových míst pro lidi, kteří potřebují profesionální péči, bezpečí a důstojné prostředí pro život. V areálu se počítá i s poliklinikou a další občanskou vybaveností. Aktuální odhad počítá s dokončením v roce 2029.
1: Skončila rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad. Vyšla téměř na 500 milionů. Přibyly stromy a kromě nových povrchů byla zprovozněna i kašna. Některé prvky, nové proměny, ale na sociálních sítích vyvolaly kritiku. Ústecký kraj prodá pozemky v průmyslové zóně Triangle developerské společnosti. Ta tu postaví továrnu pro zatím neznámého investora. Práci by tu mohl najít až 1000 lidí. Ústeckému kraji to pomůže. Potýká se s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností v republice, přesahuje 7%. Medra ve Francii zabila už 40 lidí. Úlevu hledali ve vodě, ve které se utopili. Šlo hlavně o nehlídaná místa. Zemi vína zasáhly extrémně vysoké teploty. Místy i kolem 44 stupňů Celsia.
2: Sport.
1: O tom, jestli fotbalové Kraloupy 19-1 zůstanou v 6. lize nebo postoupí do 5., bude jasno v červenci. Trenér Daniel Mašek.
4: Nebude se to vědět, já nevím, v brzký době. Je to až někdy konec července, když je nějaký aktiv a tam se teprve rozhodne a můžou ti nabídnout vyšší soutěž. Takže i z toho důvodu se třeba blbě budou schánit hráči, protože nevíš, jestli je chceš do AC nebo do přeboru, protože spousta lidí chce radši přebor. Nevíme, uvidíme.
1: Kraloupy 19-1 v tabulce skončili druhé. Trenér u týmu zůstává.
4: Já bych pokračovat měl, ne sám. V jednání je trenér, který by to měl dělat se mnou a měl by se v brzký době vyjádřit, tak doufám, že to klapne a nebudu to dělat sám.
5: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
1: Časí. Večer se v našem kraji začne vyjasňovat, do té doby ale polojasno až oblačno a 27 až 30 stupňů. Zítra slunce od rána až do večera a 28 až 31. Čtvrtek opět modrá obloha a až 34 stupňů Celsia.
0: No, tak to chce mít připravené plavky, opalovací krémy a ti, co mají na zahradě bazén, tak trošku s Davidem zavidíme.
1: To určitě a... závidíme, no.
0: Co na to jiného říct, no,
7: právě.
0: Robin Schulz, Sweet Goodbye, další odpolední muzika, hezké odpoledne.
6: Relax Radio.
2: Honza Ladra. David Latovský.
6: Relax.
2: Relax Radio.

0: herečka a taky zpěvačka. Tohle byl jasný důkaz. Hilary Duff v éteru Rádia Relax. Migrénou u nás v České republice trpí až 1 000 000 lidí. Vážné problémy s migrénou má v Česku zhruba 300 000 lidí a pokud se tedy započtou i ty mírnější příznaky, pak už se točíme opravdu kolem toho 1 000 000. Podle různých statistik postihuje 5 až 20% populace, přičemž ženy v produktivním věku jí trpí 2x až 3x častěji než muži. No a jaké jsou její nejčastější spouštěče? Výzkum sledoval skoro 500 pacientů ve věku od 7 do 84 let a prvním spouštěčem je nevyspalost, což je celkem logické. Druhý spouštěč migrény je pak stres, ale ne ten den, kdy se stresujete, kdy třeba máte něco důležitého v práci, nějakou důležitou zkoušku ve škole. Bolest hlavy přichází až ten následující den, a to většinou odpoledne nebo ráno, když se probouzíte, a to mohu potvrdit. Takže relaxujte s námi a hlavně žádný stres, ať vás zítra nebude bolet hlava.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio.

3. červen, úterní odpoledne, 14 hodin 20 minut k tomu. Když vám v hlavě nesnesitelně tepe, píchá nebo buší, nemusíte relaxaci úlevu najít jenom v tabletkách z lékárny. Než sáhnete po osvědčených pilulkách, zkuste šetrnější alternativy přímo z přírody. Pojďme tedy pokračovat v tématu, co na bolest hlavy. Čínská medicína doporučuje proti bolesti jablko. A tady je postup. Oloupané jablko rozkrájíte na dílky, posypte ho špetkou mořské soli a potom sněste. Jablka totiž obsahují látku, kterou běžně najdete i v klasických tabletkách proti bolesti. Tak proč raději nejdřív neskusit to jablíčko? No a co pomáhá na bolest hlavy vám? Mám už tady pár SMSek, dávám to všechno dohromady a za chvilku se na to společně podíváme.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme společně zkontrolovat odpolední provoz na dálnicích a problémy jsou na D1. Vážná dopravní nehoda uzavřela dálnici D1 na 220. kilometru ve směru na Brno. Je tam hromadná vážná dopravní nehoda. Očekávejte zdržení, je to uzavřené, na místě zasahují všechny záchranné složky. D1 ještě jednou, tentokrát 165. kilometr opět ve směru na Brno, tam je pro poruchu odstavené vozidlo. A ještě D6 na 10. kilometru ve směru na Prahu pro poruchu odstavené osobní vozidlo, průjezd tedy se zvýšenou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relaxem.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Návrat do 90. let, legenda popu Michael Jackson a Bad. Dnes si říkáme takové ty klasické babské rady, jak vyzerát na bolest hlavy. Padla tady už třeba varianta zkusit jablko s morskou solí. No a teď vy, posluchači, pojďme na vaše SMSky, které posíláte do studia. Stále můžete posílat na 606 736 736. Lucka napsala, mně pomáhá kola. A Lucko, myslím si, že nejsi sama, tohle zabírá i u mě kolový nápoj. Další, kdo píše, je Martina Skralup, káva, kola a taky studený hadr na hlavu. Zrovna dnes mi hlava třeští, jak nevím co, a to už mám v sobě dva prášky, no. Tak možná zkusit to jabko. Petr píše, ahoj, migrénu mi spouští pohled na výplatní pásku. Přeji krásný a pohodový den, podepsaný je Petr. Tak s tímhle asi nepomůže podle mě ani to jablíčko s morskou solí.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

Za chvilku 15. hodina. Další odpolední zprávy s Davidem. No a já mám pro vás pozvánku, protože máme úterní odpoledne, tak už pokud nás posloucháte třeba z pohodlí domova, tak už máte volno a čas vyrazit k nám na web radio.relax.cz a zahlasovat do hitparády Relaxády, protože tu sestavujete vy a my potřebujeme vaše hlasy, abyste zase měli možnost sestavit hitparádu, a to do zítřejšího večera, kdy úterem 18. hodiny odstartujeme hitparádu, její premiéru s kolegou Alešem. Tak tedy, pokud máte čas, náš web a zahlasujte. Jak to vypadá na prvním, druhém a třetím místě, tak to si v rychlosti připomeneme právě teď.

To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty jsi má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000.

0: 15 hodin, 1 minuta k tomu, přesný čas, začínají na Relaxu další odpolední zprávy.
1: Přeji klidné úterý, Zlonice ohlídají sběrný dvůr a nafta mírně zlevní.
2: Relax Radio.
1: Zlonice přitvrdí v pravidlech využívání sběrného dvora. Městys bude nově striktně kontrolovat totožnost a prověřovat zaplacení poplatků za komunální odpad. Do budoucna se plánuje i zavedení vážení a limitů na konkrétní druhy odpadu. Rudná u Prahy využívá mobilní aplikaci Munipolis. Obyvatelům dává možnost získat důležité informace přímo do svých mobilů. Kromě krizových hlášení jde i o informace o odstávkách elektřiny nebo změnách v dopravě. Munipolis je dostupný zdarma a dá se stáhnout do telefonů s aplikacemi Google Play a App Store. Muže, který byl v Šilakovicích u školy se zbraní, zadržela policie. Našla jej v Praze ve Strašnicích. Teď se budou zjišťovat okolnosti jeho jednání. Nafta dál zlevní. Maximální povolná cena zítra klesne na 36 korun a 36 haléřů. O 20 méně než dnes. Cena benzínu se výrazně měnit nebude. Dosáhne 40 korun a 55 haléřů. Tedy o 5 haléřů více než dnes. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Posoudí ústavní soud. Vláda totiž rozhodla, že na summit na to nepojede.
3: Na základě mého návrhu jsme rozhodli, že Česko bude zastupovat delegace, kterou povede předseda vlády a dále v delegaci budou ministr obrany Zuna a ministr zahraničí Macinka.
1: Podle Petra Pavla je jeho povinností a pravomoci prezidenta v plném rozsahu nejen vykonávat, ale i bránit.
2: Sport.
1: Fotbalová Karviná zůstává v losu nové sezony první ligy. Slezané se totiž proti vyloučení z nejvyšší soutěže odvolali. Komise zatím nerozhodla. Není taky jisté, s kolika účastníky se příští ročník první ligy dohraje.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časy.
1: Vedra pokračují dnes do 30 stupňů s postupným ubýváním oblačnosti. Zítra pak modrá obloha a 28 až 31. Ve čtvrtek pak dál málo mraků a až 34 stupňů Celsia.
0: Tak co vám budeme hrát v další hodince? Pěkně zvesela Bruno Mars. No a dáme si taky souboj. Už dlouho jsme, Davide, spolu nebojovali takhle v éteru Rádia Relax, tak se moc těším, protože do horkého křesla, které je opravdu dneska horké, usednu já.
1: Určitě, já mám jeden zážitek normálně, fakt? Ale nevím, jestli to stihnu ještě teď. Máme čas.
0: A jo, povídej.
1: Já jsem si včera byl vyzvednout z opravy elektrický přímotop.
0: Ano.
1: No, a když jedete v 30 stupních, možná i 35, pražskou tramvají a máte v ruce přímotop, tak se na nás opravdu dívají hodně divně, takže ta cesta byla včera opravdu divoká, protože, jak říkám, všem tam tekly krupy, potu z čela a já měl v ruce přímotop, no ale já jsem ho tam dával do opravy někdy v dubnu a teď mi ho vrátili, no.
0: Krásná situace. Přejeme hezké odpoledne a zvládejte ty horka někde třeba u vody, pokud nás tam posloucháte, tak zdravíme. A

0: 15 hodin 11 minut k tomu úterní odpoledne 23. červen a ve Fresh Timeu řešíme bolest hlavy dnes. Co jí spouští nejvíc? Tak to už jsem říkal minulou hodinu, je to hlavně nedostatek spánku a taky stres, ale pozor na jídlo. Snad nic nemá takový vliv na to, jak se cítíme, jak vypadáme, jako potraviny, které přijímáme. Mezi nejčastější potravinové spouštěče bolestí hlavy a migrén patří zralé a písňové sýry, nivače, dar, kamembert nebo parmesán. Uzeniny a zpracovaná masa, i na ty si dejte pozor, salámy, párky, klobásy nebo taky slanina, pokud tohle máte rádi, tohle vám může spouštět bolest hlavy. Další potravina, která spouští bolest hlavy, je čokoláda, taky kysané zelí a pozor i na zdravé věci, jako je třeba ovoce. Třeba velmi zralé banány spouští bolest hlavy, avokádo nebo taky citrusy. Tak se na to zaměřte, pokud vás velmi často bolí hlava.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: Slibovaný Bruno Mars, veselá hudba teď v Eteru Rádia Relax. Za chvilku tady bude, ne veselo, ale pěkně napínavo. Za chvilku budeme s Davidem totiž soutěžit v souboji moderátor versus právař. Tentokrát usednu do horkého křesla já. Ale vy už můžete soutěžit třeba hned teď. Pokud se podíváte k nám na rádiový Instagram, tak tam máme pro vás nachystanou úžasnou soutěž o 2 vstupenky na M-Fest. Vaším úkolem je, abyste sledovali rádiový Instagram a odpověděli na soutěžní otázku, o kolikátý ročník letos festivalu se jedná, kolikátý ročník tedy festivalu bude letos. Tak kde tenhle M-Fest proběhne, je to sportovní areál Mutějovice a ten line-up je opravdu neuvěřitelný. Vystoupí tam Ben Kristoval, Xynl X, Slza, Adam Mišík, Sebastián a další. Festival proběhne 11. července, takže zapsat do kalendářů, a pokud tam chcete vyrazit zadarmo, tak tedy honem k nám na Instagram.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak ještě pohled na dálnice, ale v tuhle chvíli nemáme hlášené žádné vážné dopravní nehody na českých dálnicích, taky dál jezdíte opatrně a jen počítejte se zdržením klasicky takhle odpoledne na Pražském okruhu. Pražský okruh 22. km až po 17. ve směru na D1, je tam kolona a D1 na 164. km, tam se taky zdržíte a hlavně dávejte pozor nohu z plynu, protože je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 19:35 k tomu. To je přesný čas, kdy vlastně na relaxu takhle odpoledne začíná souboj moderátor versus právař. Správař naproti mě, hezký den, Davide.
1: Hezké odpoledne. Dlouho jsme se tady nesešli v té základní sestavě. Tady ještě jednou říkám Honza Ladr a David Lotovský. Jsme za to rádi, zdravíme vás a já mám dneska ten tah. Já jsem dneska ten, který tahá za nitky a určuje pravidla. Byť tady samozřejmě všechno to máte v rukou i vy, naši posluchači, protože pak se na vás obrátíme. Dnes tady jde o to, že naše soutěž umožňuje zadat jakýkoliv zvuk. Jo, může to být já takhle tlesknutí, že jo, může to být, já nevím, otevření třeba piva, případně nějaká znělka soutěže, filmu a tak dále. A nebo to může být i něco jiného. Jo, normálně, ještě jsem si připravil jeden druh zvuku.
0: Hezky.
1: Jo, to taky jako jde. Do rádia hodně tematické, si myslím. Nápovědy taky můžeme dávat a nemusíme. Tak já je dávat teďka nebudu, když nemusím. A poslechněte si ten zvuk. Tak, dneska jde o to, jaká je to píseň, přátelé, relaxáci a Honzo Ladro. Ona nás provázela rokem 1990, kdy jsme se stěhovali na naše panelákové sídliště. Nejezdili výtahy tehdy ještě, prostě nebyli v provozu, tak jsme to všechno tahali do toho 7. patra po schodech a tohle nám hrálo. A já se ptám tady kolegy Honzy Ladry, co to je jako za písničku?
0: Kapela, chceš název, dobře,
1: chci
0: tak
1: kapelu,
0: počkej,
1: a chci název skladby.
0: Tak myslím si, že název té skladby, ty věci, najdeš třeba v dílně.
1: Ano, to je pravda, to je pravda, to je pravda, ale...
0: Jo, vlastně i ten název, to slovo, použila i skupina Mandraže.
1: Taky, taky.
0: No, tak to už ti stačí.
1: Skupina Mandraže, ta je ještě jako, vlastně ten pojem jako tak nějak jako zdvojila, ale skupina Lucie uhnula trošku jinam.
0: A teď
1: jinám.
0: Si řekni ten název té kapely, hele, ty
1: no,
0: jsi to propálil.
1: No, tak
0: ale je, tak ještě, aby si nepropálili ten název, chlapče. No. Stačí ti to takhle hodně, no, tak aby si zmáškl to tlačítko?
1: Vidíte, tak jsem se na mě porazil sám tady. Tak, tak to někdy bývá.
0: Děkuji za fanfáru, děkuji. Dva body tady pro mě, no a posluchači už jenom doplní tedy název písně.
1: Ono je těžké porazit člověka, který pracuje v rádiu, já nevím, 15 let a ve chvíli, kdy ti dám uhodnout název skladby, že? Ale zkusil jsem to, docela mě to jako bavilo, doufám, že i vás tady, takže tudy může být cesta, jak tu naši soutěž ještě tak jak osvěžit samozřejmě, ale vy teď můžete upřesnit úplně ten název, že jo?
0: Ano, kapela. Na čísle 666736, kapela už zazněla a teď chceme tedy jenom název té skladby.
1: Třeba jste ji přeslechli, prostě klidně to napište znova. Kapela a název skladby.
2: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Krištof a plán. No, my máme taky plán vyhlásit dnešního vítěze, nebo vítězku. Uvidíme, jak píšou naši posluchači.
1: Úplně ten první plán byl porazit Honzu Ladru,
0: ale to se nevyšlo.
1: Dneska jsem zvolil jinou taktiku, než bývá obvykle, a připravil jsem tady ukázku jedné písně. Rok 1990, krátce po sametové revoluci, tak právě tehdy vznikla tahleta skladba. Vy jste psali správné typy, opravdu je vidět, že ta devadesátková doba pro vás vlastně není žádný problém, že ji máte, myslím si, že v podstatě trošku jako rádi, stejně jako my, takže všechno bylo správně a my si teď někoho z vás i poslechneme.
0: Dobře, tak koho máme na telefonu, hezké odpoledne.
2: Ahoj, tady Týna.
0: Zdravíme, Týnku, ahoj, kam jsme se dovolali?
2: No, do Petrohradu, jsme v práci.
0: Vy jste v práci, a co děláte za práci?
2: Čekáme, až nám začne ve 4 hodiny porada.
0: Dobře.
1: To už začínají porady takhle ve 4, takhle pozdě. Jako
0: to bude oblíbené vedení, podle mě.
2: Ano, to je oblíbené vedení.
1: Já bych to na pátek třeba ještě, ve 4 odpoledne.
0: Je, no, tak to bude hezký teda, ještě v tom horku, viď.
1: A jak dlouho tak potrvá ta porada?
2: No to nevíme, myslíme, že doufáme teda, že bude hodně rychlá.
1: Co teda? Vidíte, relaxáci, vy, kteří prostě třeba nadáváte něco u vás v práci, tak může být i hůř, protože opravdu porada ve 4 odpoledne, to je silná káva. Ale ta písnička teda, jaká to byla skladba, respektive jaká kapela?
2: Lucie.
0: A píseň se jmenuje?
2: Šrouby do hlavy.
1: Tak.
0: A je to s fanfárou.
1: Ano. Je to správně, tak zatím můžeš přemýšlet, jakou píseň se nechá u nás zahrát? Může to být i tahle třeba,
0: může,
1: ale...
0: Může. Tak Týnko, co budeme hrát teda?
2: Ne, my si necháme zahrát Lunetiky a myslím, že to můžeš mě líbat, nebo tak nějak.
0: Dobře, připravuju to. No. Chtěl bych tě líbat skupina Lunetik, ano, nasazená playlistu. Tak pro koho to bude? Takže samozřejmě pro... Tebe, Týnko?
2: Pro nás všechny do práce, to je úplně jasné.
0: Jasně, a teď je, taky pro to vaše vedení, ne? To poslouchá teď v tuhle chvíli, když máte poradu
2: učit? Jo, paní ředitelka tady poslouchá, no.
0: Paní ředitelka, no. Jak se jmenuje paní ředitelka? Jménem, stačí jméno.
2: Ivanka.
0: Ivanka, tak zdravíme s Davidem ze studia Rádia Relax Ivanku. A Ivanko, teda zkraťte tu poradu, no, dneska.
1: To určitě, ano. Rádi písničku zahrajeme, zůstali jsme teda v 90. s Lunetikama, to určitě je dobrý, takže jo,
0: zdravíme Petrohrad, krásné prázdniny, krásné léto přejeme s Davidem.
2: Vám taky, děkuji.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme 16 hodin a před námi jsou zprávy.
1: Hezké odpoledne, Neratovice vylepší knihovnu a ještě se oteplí.
2: Relax Radio.
1: Neratovická knihovna bude od 7. července do 16. srpna uzavřena. Kromě povinné revize knihovního fondu proběhne i rekonstrukce prostor. Letos dojde na výměnu koberců a vyrovnání podlahy. V prázdninovém provozu se pak knihovna otevře 17. srpna. V plném o 2 týdny později. Kladenské autobusové nádraží brzy nepoznáme, vysvětlí mluvčí města Vít Heral.
3: Na kladenském autobusovém nádraží pokračují práce spojené s jeho rekonstrukcí a modernizací, která přinese větší komfort cestujícím, ale také 120 nových parkovacích míst. Kvůli stavebním úpravám zde platí dočasná organizace provozu na nástupištích, kterou najdete například na webu města. Práce na nové podobě autobusového nádraží budou trvat do konce léta.
1: Napojení dálnice D5 na Pražský okruh projde proměnou. Patří mezi nejzatíženější dopravní uzly na západním okraji metropole. Ředitelství silnic a dálnic je proto zkapacitní. Částečně by tak mohly zmizet časté kolony. Práce ale zaberou 2 roky. Počítat během nich máme s dopravními omezeními. V Česku přibylo pravomocně odsouzených lidí, meziročně o více než 3%. Víc než dříve jde hlavně o mladistvé mezi 15 až 17 lety. Nahoru šel je počet odsouzených seniorů. Česko se tak i dál potýká s nedostatkem míst ve věznicích. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Vláda mu totiž nechce umožnit účast na červencovém summitu NATO.
4: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky. Je to v podstatě popis jeho práce. Vyloučit prezidenta z výkonu této pravomoci tedy znamená omezit jeho roli, kterou mu dává ústava, nikoli vládní usnesení. Premiér Andrej Babiš nedávno řekl, že prezident není jeho nadřízený. V tom má pravdu. Jenom dodávám, že to platí i obráceně.
1: Stanovisko hlavy státu plně podporuje i opozice.
2: Sport.
1: Semkneme se, bude to jeden z nejlepších zápasů. Před utkáním našich fotbalistů s Mexikem to řekl záložník Vladimír Darida.
5: Samozřejmě jsme rádi, že jsme ve hře, že teďka jdeme na poslední zápas, máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl. Bude to náročné, to všichni víme, a je tam spousty faktorů, který třeba hraje proti nám, ale myslím si, že se dokážeme semknout a máme tady partu, která chce něco dokázat a věřím, že to zvládneme.
1: S Mexikem hrajeme ve čtvrtek od 3 hodin ráno.
6: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
7: Relax Radio.
1: Časí. Vedra pokračují dnes do 30 stupňů s postupným ubýváním oblačnosti. Zítra pak modrá obloha a 28 až 31. Ve čtvrtek dál málo mraků až 34 stupňů Celsia.
0: Teplo, teplo, ono se to říká, že jo. Vždycky jsme na to strašně dlouho čekali, až bude konečně teplo, ty si všichni stěžujeme. Notabene i já vím.
1: Vzpomeňme, že vlastně to chladné počasí začalo někdy v září, jo, a teď jsme tady 9 měsíců nosili svetry, bundy a ještě horší ošacení. Takže buďme za to rádi asi.
0: Přesně tak. Hele, nezbývá

0: Bradley.
1: Ještě jednou krásné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Jarka Poláková a dneska si budeme povídat o víkendovém cestování. Já se totiž musím pochlubit, moje drahá polovička mě o víkendu vzala do Rakouska, byla to romantika. Co, jasně, no měli jsme totiž výročí, no, jenže realita byla tak trošku jiná, představovala jsem si jako každá, že jo, žena, když chlap někam vezme svoji drahou polovinu, že to budou procházky po malebných uličkách, posezení u kávy s výhledem na hory a možná třeba nějakou takovou tu romantickou večeři při západu slunce. Místo toho jsem většinou víkendu strávila na hokejbalovém turnaji, takže místo šumění horského potoka jsem poslouchala povely trenérů. Místo zvonění kostelíků tam byl rachot hokejbalových mantinelů a místo romantických pohledů do očí jsem sledovala výsledkovou tabuli. Takže asi tak. Ale musím říct, že nakonec to bylo skvělé, protože cestování není ani tak o tom, kam jedete, ale s kým tam jedete. No a když se k tomu přidá dobrá nalada, trochu takového toho sportovního napětí a krásné rakouské kulisy kolem, tak je z toho víkend, na který se nezapomíná. No a tak mě zajímá, jestli jezdíte na ty víkendové výlety, túry a kam vlastně jezdíte, jestli jezdíte sami nebo se svojí drahou polovičkou nebo zda berete k tomu ty svoje caparty doma nebo si chcete odpočinout. Je to docela rozsáhlé téma a je na vás, kam to povede. Takže 606 736 736.
2: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Fotbalový šampionát.
1: To tak, česká reprezentace se po dlouhých 20 letech přestavila na mistrovství světa a nyní jí čeká rozhodující zápas o postup do vyřazovací části turné. Naši fotbalisté jsou po dvou odehraných utkáních na jednom bodu. Nejprve podlehli Jižní Koreji 1-2 a následně remizovali s jeho Africkou republikou 1-1. Ovšem rozhodne poslední zápas základní skupiny. Hraje se ve středu místního času v 9 hodin, takže u nás to bude někdy nad ránem. Česko versus Mexiko. Právě proti domácímu Mexiku budou Češi bojovat o postup do vyřazovacích bojů. Pokud chtějí pomýšlet na osmifinále, potřebují uhrát co nejlepší výsledek a zároveň sledovat i vývoj druhého zápasu skupiny mezi Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou. No takže letošní světový šampionát je navíc i historický. Poprvé na něm startuje 48 týmů a hostí ho hned 3 země: USA, Kanada, Mexiko. No tak nám nezbývá nic jiného, než držet palce a doufat, že se to podaří to Mexiko porazit.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Dneska máme 23. června, vysvědčení se blíží na některých školách a dneska slaví svátek všechny Zdenky, Zdeničky, Zdendy, no a vůbec všechny dámy s tímto krásným českým jménem. A víte, že jméno Zdenka znamená třeba jako zde slavná nebo také zde oslavující. Takže pokud nějakou Zdeňku znáte, dnešek je ideální příležitostí pořádně popřát a oslavit to. O ženách jménem Zdeňka se říká, že jsou tvořivé, citlivé, mají skvělou intuici a velké srdce pro rodinu i přátelé. Jsou to prý také výborné posluchačky, takže pokud vás někdo dnes vyslechne po náročném dni, je dost možné, že se jmenuje právě Zdeňka. No a jestli teda Zdeňku nějakou máte doma v práci nebo mezi kamarádkami, nezapomeňte jí popřát. A teďko už se společně podíváme na dnešní kalendárium.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 23. června. Tento den roku 1965 se narodil kytarista britské skupiny Oasis Paul Bonehead Arthurs. Skupinu opustil v roce 1999. Dalším slavným, který přišel na svět 23. 6. je Anthony Costa, jeden z členů britské chlapecké kapely Blue. Spatřil světlo světa tento den roku 1981. V roce 1784 se v Americe uskutečnil první let balónem. Roku 1860 vznikla tento den americká tajná služba. Psal se rok 1938, když v Marylandu na Floridě otevírali první veřejnosti přístupné akvárium. Po 11 letech prvních 12 žen doktorek promovalo na Harvardu. 23. 6. 1955 si odbyl premiéru film ze studií Walta Disneye Lady a Tramp. Jiný snímek Batman zažil první promítání na den přesně po dalších 34 letech. Roku 1985 pohřbilo letadlo letecké společnosti Air India ve svých troskách 329 cestujících.

0: správně tady tip relaxu, co podniknout v následujících dnech. Víkend sice za dveřmi ještě není, ale pojďme se třeba připravit myšlenkově, kam bychom mohli vyrazit. Plovárna Lipčice nad Vltavou připravila na konec školního roku akci s názvem Ahoj prázdniny. Tento pátek mají totiž všechny děti do 15 let vstup zdarma. Slunce, seno, slaný a neb, letňák slaví 65 let. V sobotu 27. června od 17 hodin těšit se můžete na besedu a autogramiádu se Zdeňkem Troškou, historické dokumenty kina, tematický fotokoutek, ale i na model jezící postele. Vrcholem celého večera bude projekce nestárnoucí komedie Slunce, seno a parface, která i po desítkách let spolehlivě baví diváky všech generací. Shodou okolností jsem si dneska pouštěla Slunce, seno, jahody. Člověk prostě se směje v tom filmu od začátku do konce.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Včera, když jsem byla v autě, tak jsem poslouchala naší kolegyně Terku, která s vámi probírala Mezinárodní den bez kalhotek. A já si v tu chvíli říkala, že se tak trošku dneska k tomu tématu vrátím a navážu. Já totiž mnohem poctivěji dodržuji jiný svátek. Je to den bez podprsenky. Ten se sice oficiálně slaví až 13. října, ale přiznám se, že během prázdnin ho slavím skoro každý den. Je to prostě takový ten pocit svobody. Jenže teď jsou bohužel ty časy, kdy člověk mohl bez většího přemýšlení vyrazit i mezi lidi bez té podprsenky. Dřív to bylo všechno takový jako nějak pevnější, drželo to, kde to mělo. Dneska už bych si asi na některé výlety bez té podprsenky úplně netroufla. No. Řekněme, že gravitace si za ta léta vybudovala poměrně silné postavení. Tak mě napadá, jak jste na tom vy? Máte doma nějaký kousek oblečení, který po příchodu z práce letí jako první pryč? Jsou to boty, ponožky, kravata a nebo právě ta podprsenka? Napište mi, ať v tom nejsem sama. 606-736-736.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pro všechny relaxáky tady máme parádní soutěž. Od dnešního dne, tedy od 24. června až do 30. června, můžete na našem Instagramu soutěžit o 2 vstupenky na M-Fest. A že bude se na co těšit. Na festivalu vystoupí například Ben Kristoval, Xindl X, Soza a řada dalších skvělých interpretů. A jak se můžete zapojit? Je to naprosto jednoduché. Sledujte Instagram Rádia Relaxu. Pak musíte sledovat také Instagram M-Festu a pod soutěžním příspěvkem správně odpovědět na otázku, o kolikátý ročník festivalu M-Fest letos jedná. Jeden z vás získá 2 vstupenky, takže můžete vzít například partnera, kamaráda nebo třeba mě můžete napsat a já ráda s vámi půjdu. Takže neváhejte, mrkněte na náš Instagram a zapojte se do soutěže a třeba právě vy budete u toho a vyhrajete 2 vstupenky.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Pamatujete si ještě takový ty televizní soutěže, ze kterých vznikaly nové hudební hvězdy? Právě z takové jedné zešla německá dívčí skupina Monrose. Jejich debutový single Shame doslova ovládl hitparády v Německu, Rakousku i Švýcarsku a odstartoval jejich úspěšnou kariéru. Následující písnička je právě jedna z jejich skladeb, balada o lítosti, ztracené lásce a chybách, které už nejdou vzít zpátky. No takže teď už slíbená kapela Monrose a jejich velký hit Shame na Rádiu Relax.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.

0: kill. Máme 17 hodin, tak si pojďme říct, jaké počasí nás čeká zítra.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Počasí.
0: Zítra přinese typicky letní počasí, čeká nás jasno až polojasno a slunce si rozhodně vezme hlavní slovo. Deštníky tak můžete s klidem nechat doma. Odpolední teploty vystoupají na příjemných 28 až 33 stupňů, takže v nížinách už nás čekají tropické hodnoty. O něco chladněji bude na severovýchodě republiky, kde naměříme mezi 26 a 30 stupni. Na horách ve výšce kolem 1000 metrů bude přibližně 23 stupňů. Takže pokud se chystáte ven, nezapomeňte na dostatek tekutin, pokrývku hlavu a opalovat krém. Leto totiž ukáže svou nejslunější tvář zrovna zítra. Mezi 17. a 18. hodinou se můžete těšit na mou oblíbenou rubriku Anketa Relax v ulicích. No a teď už ukázka Čínský dlouhý kouř. Skupina Čínský mezi 17. a 18.
3: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Je to tady čas 17.09, anketa Relax v ulicích má oblíbená. Dneska jsme se vás ptali na takové to oblíbené pití, je to pivo a vše, co se točí kolem něj, ale nás nejvíce samozřejmě zajímalo, z čeho nejčastěji to pivo právě pijete. Zda ze skleněného půl litru, z lahve, plechovky anebo plastové lahve. A co třeba takový pivo ze džbánku? Ochutnali jste to někdy? No tak pojďme si poslechnout vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: Pivo ze džbánku určitě je nejlepší.
3: Pivo ze džbánku jsem ochutnala, teď pivo nepiju a když jsem ho pila, tak z plechovky.
4: Ochutnala nejlepší pivo je z třetinky a z výčepu.
5: Neochutnal a nejradši ze všeho, kromě plastu.
6: Ochutnala a nejlepší je z orosený sklenice.
7: Nepiju pivo a když, tak si dám nealko z plechu.
8: Já preferuji pivo zásadně ze skla, s ouškem, pěkně, když je orosený. Je tam ta bílá čepička z pěny, to je značka Ideal.
9: Točený pivo je nejlepší pivo.
10: Tak za mě samozřejmě jedině půl litr a ideálně na zahrádce, teď už začíná být pěkně, takže zahrádka, pivečko ze skleničky typu půl litr, Ideal.
11: Ze džbánku kdysi, ale teďka z plechovky.
12: Pivo ze džbánku, to je taková velká historie a to je úplně dokonalý. Nicméně to už jsem neměl teda moře let. Takže nejčastěji je to lahvový pivo a přeleju si to do půl litru jako takovýho, protože mi to evokuje tu hospodu.
13: Určitě orosená lahev.
4: Jedině ze skla, já to z plechovky neumím. Měl jsem džbánek po dědovi, měl jsem džbánek skleněný a byly doby, kdy jsem teda chodil pro pivo a výčepní už věděl, kolik se jich tam vejde a točil to rovnou, že to jsme dal po půl litru.
0: Takže to byla dnešní anketa Relax v ulicích a musím říct, že téma pivo vyvolalo opravdu zajímavé odpovědi. I když ty odpovědi si tak trošku jako lišily, nejčastěji zaznívala odpověď ze sklenice nebo z pořádně vychlazeného půl litru. Dneska i v těch restauracích dochází k tomu, že vyndají ten půl litr zmrzlý. No, takže i to vlastně k tomu pivu asi zřejmě dodá nějakou jinou chuť. No, každopádně zajímavé ale je, že samotné pivo bývá často nejlépe chráněné právě v plechovce, protože se k němu nedostane světlo. Jenže jakmile pijeme přímo z plechu, naše chuťové buňky to vnímají trošku jinak. Takže pokud patříte do týmu skla, láhev nebo plech, myslím, že všichni se shodneme na jedné věci, že nejlepší pivo je to, které si člověk dá v pohodě, s přáteli a ideálně dobře vychladit. Lazené. No a pokud si ho dneska večer dáte, tak na zdraví od nás Rádia Relax.
1: Relax Rádio. Chcete vědět, co se děje kolem vás? Chcete vědět, co se děje ve vašem městě? Napište na zprávy zavináč radio@relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Rádio.

0: Minulé hodince jsme se bavili o tom, že jsem teda navštívila Rakousko a byla jsem na hokejbalovém turnaji. A tak mě napadlo další téma, které bychom se mohli s tím spojit, a to je o tom, jak to máte vy, naši posluchači při sportu. Zda patříte mezi ty fanoušky, kteří si v klidu sednou do hlediště, dají si například kávu, klobásku a sledují dění na hřišti, nebo jste spíš ten typ, který prožívá každý souboj, každé rozhodnutí rozhodčího a každou šanci svého týmu. Já se úplně přiznám bez mučení, že klidný divák opravdu nejsem, obzvlášť když můj syn je na place. A je to vlastně v uvozovkách jedno, jestli je to hokej nebo hokejbal. Když naši prostě hrají, tak to prostě prožívám. Ten hokejbal byl zajímavý a pan rozhodčí se v některých situacích prostě nevyjadřoval úplně dobře, nepískal to dobře. No takže já samozřejmě jsem nechala své pocity plynout na hlas a tak dále. Ale jako nebojte, nebyla jsem vulgární, to já bych si životě nedovolila, ale někdy mám prostě pocit, že ty rozhodčí pískají věci, na kterými zůstává rozum stát, a ano, i dnes jsem přesvědčená, že nám jeden zápas tak trošku prohráli. No a po té zkušenosti, kdy mi teda začali vyhrožovat, že na mě pošlou pořadatele, tak jsem si řekla, dobře, tak já už radši budu hodná, budu vzorná. Takže další zápasy jsem se dělala tiše v hledišti, usmívala se a dělala jsem hodnou maminku. Aspoň navenek. Teda, co se mi hodilo hlavou, to už je potom jiná kapitola. Tak mi napište, jaký jste fanoušek vy? Jestli patříte mezi toho tichýho pozorovatele, nebo člověk, který je slyšet přes půl stadionu. 606-736-736.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor na komplikace na silnici číslo 7 u Hořešoviček na Kladensku ve směru jízdy je odstavené porouchané vozidlo. Počítejte proto s možným zdržením a projíždějte místem se zvýšenou opatrností. Další dopravní omezení hlásíme ze silnice 102 u Jiloviště v okrese Praha Západ. Došlo tam k hromadné nehodě 3 osobních automobilů. Na vozovce jsou překážky a provoz je omezen. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a počítat s možným zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Včera byl Mezinárodní den bez kalhotek a já jsem na bázi toho si vzpomněla na to, kdy asi tak zhruba může být Mezinárodní den bez podprsenek. Tuším, že to je říjen a já jsem říkala, že teda preferuji spíše tu podprsenku nebo bez podprsenky. Našla jsem na internetu úžasnou originální pánskou pomůcku, jak si zapamatovat velikosti podprsenek. Já teda nevím, kdo to vymyslel, ale pánové si prý pomáhají takhle. Máme, že jo, písmenkové označení A, B, C, D, E, F, G, blabla a tak dále. Takže A je jako angrešt, jestli to teda znázorňuje velikost, poprosí, nevím. B jako bobule, C jako cibule, D jako dýně, E jako ještě větší, F jako fuj, to jsem salek, a G jako kdybych to neviděl, tak bych tomu nevěřil. No, nevím teda, jestli je to úplně vědecká metoda, ale minimálně je vidět, že pánská fantazie pracuje na plné obrátky. A mě by zajímalo, jestli máme třeba nějaký podobný pomůcky i my jako ženy. Třeba, já nevím, na velikosti motoru nebo rybářských úlovků, nebo třeba na odhad toho, kolik minut ještě zbývá do odjezdu, když chlap řekne, za chvilku jedeme. No takže asi tak, no. Tak pokud máte i vy nějakou pomůcku ohledně velikosti něčeho, čehokoliv, tak mi ji prosím napište 6673636. Já se strašně ráda sebe vzdělávám.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Yes.
1: Relax Radio.
2: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax.
1: Relax Radio.
3: Život plyne dál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

Milí relaxáci, tak teď jsem měla chviličku, abych se tady nadechla a nezačala se znova smát, protože Iveta z Rakovníka mi poslala úžasný vtip. Já se teda s vámi o něj podělím, trošku ho malinko opravím, aby to

0: velikosti jisté části pánského těla. Jak to myslíš, Pepíčku? Říká paní učitelka. No tak když je to 10 cm, tak je to mnoho povíků pro nic. Když je to 15, tak je to cen noci svatojánské. A když je to 20, tak je to zkrocení za ženy. No a co když je to 30? Ptá se zvídavě učitelka. No to už není Shakespeare, paní učitelko, to už je Neruda, kam s ním. No, takže tohle to mě opravdu rozbombardovalo. Já bych si to možná mohla vzít jako pomůcku, vlastně teď už k ničemu, ale třeba pro, nevím, pro budoucí banturáty z češtiny, že jo, díla Shakespeara a dokonce i Nerudy. No tak jo, jedeme dál, pište mi vaše další pomůcky, ať se tady třeba zasměju ještě víc.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Pozor, velká slevová akce vtedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní

0: hudbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Party! Za pár sekund tady máme 18. hodinku.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
0: Časí. Ve středu nás čeká jasno až polojasno a spousta slunečních paprsků. Teploty vystoupají na 28 až 33 stupňů, na severovýchodě republiky na 26 až 30 stupňů. V nížinách tak znovu zažijeme tropický den. Ideální počasí na vodu, do přírody nebo si dát výbornou zmrzlinku. Mezi 18. a 19. hodinou budeme pokračovat v našem tématu, ať už jste velkým fanouškem, nebo jste příznivkyně podprsenek, můžete se rozepsat na naše telefonní číslo. No a co dál hudebně? Runway!
3: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Prázdniny jsou za dveřmi a věřím, že spousta z vás už má naplánováno, kam letos vyrazíte. No a tak mě napadla jedna taková otázka. Zda dáváte přednost dovolené pod stanem, nebo si raději užíváte pohodlí hotelu? Já se osobně musím přiznat, že letos budeme s rodinou trochu dobrodružnější a vyrážíme pod stan do Chorvatska. Na jednu stranu se těším na moře, pohodu a večery pod hvězdami, ale na druhou stranu mám jednu takovou malou obavu. Internet se totiž rozhodl, že mi bude každý den servírovat videa se žraloky. Jakmile jsem jednou klikla na nějaké video z Chorvatska, pak algoritmus usoudil, že se ze mě prostě musí stát mořská bioložka, takže teď na mě vyskakují žraloci ráno, v poledne i večer. No a já začínám přemýšlet, jestli do toho moře vůbec vlezu. Přitom rozum samozřejmě říká, že šance potkat v Chorvatsku žraloka je asi podobná jako potkat v kempu medvěda u stanu, ale znáte to. Prostě fantazie pracuje na plné obrátky a já už vidím, jak doplavou tamhle k bojkám a za bojky prostě už nepůjdu, protože tam ty žraloci prostě 100% jsou. Znáte ten pocit? Tak mi zkuste napsat 606-736-736, jakou máte dovolenou, jestli preferujete stan anebo hotel.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Na naší debatu o dovolených reaguje také posluchačka Evička Zloun. Ta s partnerem nedá dopustit na organizované zájezdy spojené s pěší turistikou. Prostě žádné válení na lehátku, ale pěkně batok na záda a po svých. A letos míří až do Jižní Ameriky. No tak to je pořádná dálka. No a pak ještě píše, že už se nemůže dočkat, ale když teďko venku panují ta vedra, tak prý začíná trochu přehodnocovat plány, že by místo Jižní Ameriky nejraději zamířila někam, kde by si člověk mohl vzít alespoň mikinu a nebyl v tom horku, třeba do Švédska nebo do Norska. Já vám naprosto rozumím, protože v tomhle počasí už člověk nekouká na cestovní katalogy, ale spíš na mapu a hledá, kde je nejbližší ledovec. Říkám si, jestli by náhodou, kdyby někdo nabízel zájezd ochlaď se na 15 stupňů, tak věřím, že by byl asi beznadějně vyprodaný. No tak mi pište i vy dál vaše plány na prázdniny 606 736 736.
1: Relax Radio Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Nevím, co se to dneska děje se světem. Ráno sotva člověk otevře oči, pustí si zprávy a dozví se, že policie několik hodin pátrala po ozbrojeném muži, který se pohyboval v okolí školy v Čelákovicích. Nakonec se teda ukázalo, že šlo o učitele, kterého policie zadržela v Praze. Na případu pracovalo několik desítek hlídek, nasazen byl i vrtulník a preventivně byla posílena ochrana některých školních objektů. Přiznám se, že když čtu podobné zprávy, tak mě napadne jedna věc. Je to opravdu tím, že se takové události dějí častěji, nebo se o nich dnes díky internetu, sociálním sítím a tomu nepřetržitému zpravodajství prostě jen dozvídáme okamžitě? Já mám pocit, že dříve takový ty podobné příběhy znali hlavně z Ameriky a říkali jsme si, že to je něco, co se nás prostě netýká. Jenže i u nás v posledních letech přibývá případů výhrůžek školám nebo bezpečnostních incidentů, které vyvolávají velké obavy. Na druhou stranu je taky na místě říct, že násilné činy se děly i dřív, jen bohužel, nebo bohu dík, nevím, jak na to koukáte vy, nebyl internet, mobil v každé kafse a zprávy se nešířily během několika minut po celé republice. Možná tedy nežijeme úplně jako v nebezpečné době, ale v době, kdy ovšem víme mnohem rychleji a mnohem víc. No já si hlavně říkám dneska za tuto zprávu, že buďme rádi, že tohle to končí slovy, pachatel byl zadržen a nikomu se nic nestalo. To je totiž v dnešní době možná ta nejlepší zpráva ze všech.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,5

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Právě dohrála jedna z těch písniček, které člověku okamžitě připomenou léto, festivaly a bezstarostnou náladu, skupina Mandraže a jejich Motýly. Musím říct, že je docela škoda, že už tahle kapela nefunguje, protože si myslím, že kdyby dnes ještě koncertovala, na letošních festivalech by rozhodně nechyběla a spoustě lidí by udělala radost svými hity, ať už to byly Motýly, Hledá se žena, Františkovy lázně, zkrátka uměli napsat písničky, které si člověk zpívá ještě dlouho po koncertě. No a tak jsem si říkala, že bychom si mohli udělat anketku nejoblíbenějších písniček této bohužel už neexistující skupiny. Jakou písničku od Mandraže máte nejraději vy? Napište mi nebo zavolejte na číslo 606-736-736 a pojďme si udělat takovou svoji vnitřní interní anketu od skupiny Mandraže.
1: Relax Radio.

0: Milí posluchači, já děkuju za vaše zprávy. Mandraže u vás evidentně pořád mají své místo. Tak třeba Petr z Rakovníka píše, že už že u něj jednoznačně vedou šrouby a matice, protože mu připomínají studentská léta a první festivaly. Lenka z Kladna hlasuje pro Hlídá se žena a prý si zpívá pokaždé, když zazní v rádiu. No a Martin z Berouna má nejraději Františkovi lázně, protože mu tahle písnička pokaždé zlepší náladu. Musím říct, že jste mě trošku překvapili. Čekala jsem, že motýly budou mít jasné prvenství, ale konkurence je opravdu silná. Každopádně jedno je jisté, mandraže po sobě zanechali spoustu skvělých písniček, které si rádi pustíme i po letech, a i když už kapela neexistuje, jejich hity víceméně zůstávají. Tak třeba si dneska večer jednu jejich písničku pustíte jen tak pro radost a zaspomínáte na dobu, kdy zněli snad z každého rádia. No a my už budeme pomalu pokračovat dál s pohodovou muzikou na Rádiu Relax.
1: Relax Radio.

0: Je 19 hodin a pojďme si říct poslední zprávy o počasí.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Počasí bude přát všem milovníku léta, čeká nás jasno až polojasno a po většinu dnes slunečná obloha. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 28 až 33 stupňů. Na severovýchodě republiky se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni. Pokud tedy plánujete výlet, koupání nebo posazení s přáteli venku, počasí vám rozhodně bude přát. Jen nezapomínejte doplňovat tekutiny a ve stínu si občas dopřejte krátkou pauzu. Hudebně se můžete po 19. hodině těšit na skupinu U2 a Beautiful Day a mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a připomenout, že zítra slaví svátek Honza. Já se budu na vás těšit opět ve čtvrtek, tak si nezapomeňte naladit Radio Relax 16 až 19 hodin.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást, všechno to zapadá.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Ztrácíš se před očí.

0: Calvin Harris a Jazzy. Satisfy.
1: Druhé místo.
0: Milky, Just the Way You Are.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Dne události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 24. června. Tento den se v Londýně narodil rockový bubeník Mick Fleetwood z legendární formace Fleetwood Mac. V roce 1949 pak přišel na svět v anglickém Leicesteru rockový baskytarista John Isley z Dire Straits. Mezitím se také narodila roku 1947 česká zpěvačka Helena Vondráčková.
2: Vzduch je těžký jak ta měď.
1: Světlo světa spatřil v roce 1957 zpěvák Terence Wilson ze skupiny UB40. O dva roky mladší je Andy McCluskey, zpěvák, kytarista a klávesák OMD. 24.6.1961 se v Anglii narodil baskytarista a zpěvák skupiny Tears for Fears, Kurt Smith. Psal se rok 1817, když na Havaji vznikly první kávové plantáže. Tento den v roce 1894 bylo rozhodnuto, že moderní olympijské hry se budou konat každé 4 roky. 24. červnový den roku 1930 už mělo první letadlo mezi svými přístroji svůj vlastní radar. O 9 let později letecká společnost Pan Am uskutečnila první let z Ameriky do Anglie. V roce 1986 byl jistý Guy Hunt zvolen za republikány guvernérem státu Alabama v neuvěřitelných 112 letech.
3: Relax